0: pohodovánoční hudba na Rádiu B.
1: Den naran yo diam chang me. Di thang stong pika nga yot pa thoret.

I'm used to it by now. Just breathe.

pohodovánoční hudba na Rádiu B.

Dobrou noc s Rádiem B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad terapie funkem a právě začínáme.

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Česká populace stárne a rodí se méně dětí, což vede k nutnosti reformovat důchodový systém a zajištění péče pro seniory. Česko sice disponuje širokou sítí sociálních služeb, avšak jejich rozmístění a kapacity jsou nedostatečné. Vláda bude muset brzy řešit tyto rostoucí problémy, aby zajistila dostupnou péči pro všechny potřebné. Ve Zlíně se odehrál dramatický požár v areálu bývalých závodů Baťa, kdy hořela největší budova číslo 34. Hasiči využili dron k monitorování škod těsně před zřícením budovy. Požár propukl ve čtvrtek ráno a jeho likvidace bude pokračovat nejméně do pátku. I Máchově kraji, konkrétně v Ploužnici, části Ralska, stále stojí vybydlené a polorozpadlé pozůstatky přítomnosti sovětských vojsk, které místu dávají postapokalyptický vzhled. Záběry tohoto místa evokují Černobyl, ačkoliv se nachází jen několik desítek kilometrů od Prahy a připomínají dlouhodobé důsledky okupace. Na rozdíl od Milovic se Ploužnici nepodařilo obnovit a zůstává spíše symbolem minulosti než životaschopným místem pro současnou a budoucí generaci. Českem ve čtvrtek otřásly zprávy o možném zemětřesení, když Helmholtzovo centrum v Německu zaznamenalo otřesy o síle 5,49 magnitudy. Epicentrum mělo být u obce Strašice na hranici Středočeského a Plzeňského kraje, ale zdá se, že šlo o menší otřesy. Situaci sledovaly geologické stanice, které potvrdily, že v Česku k žádnému výraznému zemětřesení nedošlo. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.
2: Zpomal s náma.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Jack White, známý svou bezmeznou kreativitou, vydává své 7. sólové album Frozen Charlotte, které je plné nočních děsů a hudebních bouraček s virtuózní technikou, jež připomíná opravdového rock'n'rollového veterána. Album vyšlo pod hlavičkou Third Man Records a přináší hluboký ponor do rockové liturgie. Pokračuje ve své tradici spojování intenzivní energie a technické dokonalosti, která uchvátí jak oddané fanoušky, tak i nováčky v jeho tvorbě. A nyní si pusťme vaši oblíbenou hudbu.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel se připravuje na svůj další velký výkon v Monaku, kde má šanci přidat další úspěch v diamantové lize. Výškař Jan Štefela se také plánuje ukázat po loňském vynikajícím druhém místě. Předprogram zahajuje v 18.15, takže si naleďte ČT Sport v 20.00 a držte našim sportovcům palce. Tenistka Linda Nosková prožívá sen ve Wimbledonu, když s Karolínou Muchovou vytvořili první české grandslamové finále. Po vítězství nad Ukrajinkou Martou Kostiukovou označila svůj výkon za největší úspěch v kariéře. S úsměvem sledovala Muchovou v bitvě s Coco Gauffovou a i přes úspěch si na sebe nevytváří zbytečný tlak. Fotbaloví fanoušci, pozor, pozor. Máte skvělou příležitost ukázat své znalosti a vyhrát skvělé ceny. Připravte se na napínavý soutěžní kvíz k mistrovství světa, který právě probíhá do 10. července 2024. Fandové Tour de France, připravte se. Soutěž k slavné cyklistické události je tu a stačí zodpovědět pár otázek, abyste se zapojili. Připravte kola a běžte na to, odměny čekají. A to je vše ze sportu a teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Takhle zní výběr našich moderátorů na Bčku.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí odstartuje další ročník festivalu Fight Fest, který patří mezi největší metalové a hardcore akce v České republice. Během 3 dnů vystoupí legendární Biohazard, rapová ikona Onyx, dále King 810, Mnemic, Cancer Bats, Ten 56, Worst, Graphic Nature, Get the Shot a řada dalších zahraničních i českých kapel. Festival nabídne pořádnou porci metalcoreu, hardcore, nu metalu i rap metal v jedinečné atmosféře pod širým nebem. Pokud máte rádi tvrdou hudbu a energické koncerty, Fight Fest by vám rozhodně neměl uniknout. Celý festival končí v sobotu 4. července pozdě večer. Karlovy Vary se opět promění v hlavní město filmu. Festival začíná v pátek 3. července a končí v sobotu 11. července. Po celý týden nabídne desítky světových premiér, setkání s českými i zahraničními filmaři a bohatý doprovodný program. Do lázeňského města každoročně přijíždějí známé osobnosti světového filmu i tisíce fanoušků kinematografie. I když nejste filmový nadšenec, atmosféra festivalu stojí za návštěvu a celé Karlovy Vary během těchto dní doslova žijí kulturou. Milovníci elektronické hudby by si neměli nechat ujít festival Beats for Love, který se uskuteční od 1. do 4. července v ostravských Dolních Vítkovicích. Těšit se můžete na špičkové světové i české DJe, několik hudebních scén a jedinečnou atmosféru industriálního prostředí. Léto plné taneční hudby začíná právě tady.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Posloucháš Rovný beat na Béčku.

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Je 9 hodin na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Česká populace stárne a rodí se méně dětí, což vede k nutnosti reformovat důchodový systém a zajištění péče pro seniory. Česko sice disponuje širokou sítí sociálních služeb, avšak jejich rozmístění a kapacity jsou nedostatečné. Vláda bude muset brzy řešit tyto rostoucí problémy, aby zajistila dostupnou péči pro všechny potřebné. Ve Zlíně se odehrál dramatický požár v areálu bývalých závodů Baťa, kdy hořela největší budova číslo 34. Hasiči využili dron k monitorování škod těsně před zřícením budovy. Požár propukl ve čtvrtek ráno a jeho likvidace bude pokračovat nejméně do pátku. I Máchově kraji, konkrétně v Ploužnici, části Ralska, stále stojí vybydlené a polorozpadlé pozůstatky přítomnosti sovětských vojsk, které místu dávají postapokalyptický vzhled. Záběry tohoto místa evokují Černobyl, ačkoliv se nachází jen několik desítek kilometrů od Prahy a připomínají dlouhodobé důsledky okupace. Na rozdíl od Milovic se Ploužnici nepodařilo obnovit a zůstává spíše symbolem minulosti než životaschopným místem pro současnou a budoucí generaci. Českem ve čtvrtek otřásly zprávy o možném zemětřesení, když Helmholtzovo centrum v Německu zaznamenalo otřesy o síle 5,49 magnitudy. Epicentrum mělo být u obce Strašice na hranici Středočeského a Plzeňského kraje, ale zdá se, že šlo o menší otřesy. Situaci sledovaly geologické stanice, které potvrdily, že v Česku k žádnému výraznému zemětřesení nedošlo. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B. Rokuj.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Sawyerse Ronan září v Jonathanově Etzlerově černé komedii Bad Apples, kde stvárňuje Marii, odhodlanou, ale čím dál více přehlcenou učitelku. Film, který měl premiéru na festivalu v Torontu, sleduje její boj udržet třídu pohromadě, když jeden neukázněný žák vše narušuje. Tento temný komediální thriller uvede Paramount Pictures UK, takže se máme na co těšit v 2024. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénou. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz
1: Hrobná díty v rytmu tvého srdce.
2: Silhouettes rushing in. There's waving hand and floating feet. Heartbeats in sync.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel se připravuje na svůj další velký výkon v Monaku, kde má šanci přidat další úspěch v diamantové lize. Výškař Jan Štefela se také plánuje ukázat po loňském vynikajícím druhém místě. Předprogram zahajuje v 18.15, takže si naleďte ČT Sport v 20.00 a držte našim sportovcům palce. Tenistka Linda Nosková prožívá sen ve Wimbledonu, když s Karolínou Muchovou vytvořili první české grandslamové finále. Po vítězství nad Ukrajinkou Martou Kostěkovou označila svůj výkon za největší úspěch v kariéře. S úsměvem sledovala Muchovou v bitvě s Coco Gauffovou a i přes úspěch si na sebe nevytváří zbytečný tlak. Fotbaloví fanoušci, pozor, pozor. Máte skvělou příležitost ukázat své znalosti a vyhrát skvělé ceny. Připravte se na napínavý soutěžní kvíz k mistrovství světa, který právě probíhá do 10. července 2024. Fandové Tour de France, připravte se. Soutěž k slavné cyklistické události je tu a stačí zodpovědět pár otázek, abyste se zapojili. Připravte kola a běžte na to, odměny čekají. A to je vše ze sportu a teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

0: Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.
1: Neboj se uvolnit. Na Rádiu.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí odstartuje další ročník festivalu Fight Fest, který patří mezi největší metalové a hardcore akce v České republice. Během 3 dnů vystoupí legendární Biohazard, rapová ikona Onyx, dále King 810, Mnemic, Cancer Bats, Ten 56, Worst, Graphic Nature, Get the Shot a řada dalších zahraničních i českých kapel. Festival nabídne pořádnou porci metalcoreu, hardcore, nu metalu i rap metalu v jedinečné atmosféře pod širým nebem. Pokud máte rádi tvrdou hudbu a energické koncerty, Fight Fest by vám rozhodně neměl uniknout. Celý festival končí v sobotu 4. července pozdě večer. Karlovy Vary se opět promění v hlavní město filmu. Festival začíná v pátek 3. července a končí v sobotu 11. července. Po celý týden nabídne desítky světových premiér, setkání s českými i zahraničními filmaři a bohatý doprovodný program. Do lázeňského města každoročně přijíždějí známé osobnosti světového filmu i tisíce fanoušků kinematografie. I když nejste filmový nadšenec, atmosféra festivalu stojí za návštěvu a celé Karlovy Vary během těchto dní doslova žijí kulturou. Milovníci elektronické hudby by si neměli nechat ujít festival Beats for Love, který se uskuteční od 1. do 4. července v ostravských Dolních Vítkovicích. Těšit se můžete na špičkové světové i české DJe, několik hudebních scén a jedinečnou atmosféru industriálního prostředí. Léto plné taneční hudby začíná právě tady.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Užij si jamajské slunce na Béčku.

0: Je 10 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Česká populace stárne a rodí se méně dětí, což vede k nutnosti reformovat důchodový systém a zajištění péče pro seniory. Česko sice disponuje širokou sítí sociálních služeb, avšak jejich rozmístění a kapacity jsou nedostatečné. Vláda bude muset brzy řešit tyto rostoucí problémy, aby zajistila dostupnou péči pro všechny potřebné. Ve Zlíně se odehrál dramatický požár v areálu bývalých závodů Baťa, kdy hořela největší budova číslo 34. Hasiči využili dron k monitorování škod těsně před zřícením budovy. Požár propukl ve čtvrtek ráno a jeho likvidace bude pokračovat nejméně do pátku. I Máchově kraji, konkrétně v Ploužnici, části Ralska, stále stojí vybydlené a polorozpadlé pozůstatky přítomnosti sovětských vojsk, které místu dávají postapokalyptický vzhled. Záběry tohoto místa evokují Černobyl, ačkoliv se nachází jen několik desítek kilometrů od Prahy a připomínají dlouhodobé důsledky okupace. Na rozdíl od Milovic se Ploužnici nepodařilo obnovit a zůstává spíše symbolem minulosti než životaschopným místem pro současnou a budoucí generaci. Českem ve čtvrtek otřásly zprávy o možném zemětřesení, když Helmholtzovo centrum v Německu zaznamenalo otřesy o síle 5,49 magnitudy. Epicentrum mělo být u obce Strašice na hranici Středočeského a Plzeňského kraje, ale zdá se, že šlo o menší otřesy. Situaci sledovaly geologické stanice, které potvrdily, že v Česku k žádnému výraznému zemětřesení nedošlo. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Base up.

Tak krásný večer, buď v úterý, nebo pěkný dopoledne v pátek. Zdraví vás DJ Raskal. Posloucháte Radio Bčko a pořád Bass Up. No a přátelé, mám tady pro vás pár nových fláků, který vám chci pustit. Tohle to byl track, který se jmenoval Make Me Hot. A dělal to DJ Pencil a The Cut Up Boys. Baví mě tyhle ty kluci, to spojení, už jsem od nich něco hrál a je to příjemný. Dáme si další příjemný track, který dělal Louis Pitty, jmenuje se Piano Drift a vyšlo to teďko v polovině června na Canary Step Records. Přeju vám příjemný poslech, doufám, že vás to bude bavit v těchto teplých dnech, když teď se snad trošku zlepší to podnebí, tak uvidíme. Rádio Bčko.

Tak jsem tady zpět u toho Majku a budeme pokračovat, přátelé, v těch breakovinách a teď si dáme věc od Black Caviar a Lee Wilsona. Jmenuje se Bust Throat Your Speakers a vyšlo to na Yes Chief Records a je to výborná, taková oldschoolová skučná věc. Posloucháte Rádio Bčko, pořad Bass Up.

tohle to už je parádně našláplej track, který vám musím pustit. Jmenuje se Lose Control, dělal to Spaceman Live a na featu Ciara a Fatman Scoop.

No a teď jsem objevil týpka, který se říká Secrets a píše se s otazníkem. Tenhle stantarek se jmenuje Ghost a vyšlo to teďko taky v červnu na Neuer Frequency.

Tak přátelé, nakonec se to zlomilo do dubstepu, což je úplně super. Mám rád tyhle ty umělce, který prostě jdou až za hranici a zkoušejí prostě s trackem dělat cokoliv. A dáme si další věc, jmenuje se Flower Bringing a dělal to DAG. Vyšlo to na Vitamin D Records, červnová záležitost. Takže přeju příjemný poslech a užívejte Rádio Bčko. A mimochodem je to další super rapovaný track, jako jsme si dali i předchozí. Pěkně zarepovaný, tak tohle to má tak koule.

No a teďko trošku zvolníme, mám tady jednu takovou dubovou věc a mám rád tyhle ty dubovky v bassupu a vyšlo to na Moonshine Records a je to track od producenta Flatplaya a jmenuje se Mystery of the Belly Button. Ta čtyřtrackový EPčko, krásná věc.

Tak přátelé, posloucháme pořad Bass Up a dáme se ještě jednu dubovou věc. Mám rád tenhle ten nádech toho klidu, jako byl v tomhle tracku. A mám tady jeden svůj track, teďko nově vydaný. Dělal jsem na něm s Level Lionem, kamarád zpěvák, a udělal jsem beat, on udělal text, naspíval to. Byli jsme to dělat u Honzy Sonoritiho ve studiu. Díky moc, Honzo, za pomoc a za mastering. Super, super zvuk to má, líbí se mi to moc a zpívám si to. Nicméně posuďte sami, je to jejich poslechu na SoundCloudu, na Bandcampu. A co k tomu dodat ještě? Posloucháte pořád Bass Up?

0: Don't stop trudging on that way.
1: No tak přátelé, posloucháte pořád Bass Up. Já jsme někde v polovině a mám tady kompilaci, která se jmenuje Applause Marseille Crew volume 1. Vyšlo tam 14 tracků, určitě to stojí za poslech, je to čerstvá teďko novinka z června a pustíme si hned první věc. Dělal to Goldie B a jmenuje se to I Like It Hot. A fakt pěkně zvukově promáklý. A posloucháte Rádio Bčko.

hudba, protože máme v rádiu breakoviny rádi, tak dáme si tady track, který dělal Maxuka a vyšlo to na Reifart Records. Myslím si, že to je nový jméno v breakbeatu, nevím, moc ho neznám. Track se jmenuje Late Night.

0: Tak pohodový break, co říkáte. Myslím si, že tohle z toho neurazí nikoho. A teď si dáme další věc. A je to taky taková pecka, dělal to Spaceman A.
1: Oh, no, it's cool. Let's go.
0: A Ivory. Jmenuje se to Off of the Box. A vyšlo to na Knuckle Duster Records. Taky červnová novinka. Pojďme do toho, Bčko.

Tak taky pohodka, co říkáte, a budem pokračovat. Řekl jsem si, přátelé, že bych se měl vrátit k rubrice Old School Track. No a tak si dáme tady teď tenhle stůl výjec od Ace Kills a Crafty Cuts. Yes. Na majku TC Islam a vyšlo to na 16 tracku kompilaci na labelu Finger Linked Records. Prostě samý pohody tam vychází. Takže užívejte tady ten old schoolový track. Zdraví vás Raskal, čau.

Tak, L-Skills a Crafty Cuts, rok 2012, a Trika Technology, parádní track. No a teď si dáme věc, která vyšla v roce 2025, a dělal jí Fabio FC, jmenuje se to Baila Punk a dvojtrackový EPčko to je, vyšlo to na Rants a je to docela příjemná věc, takže pojďme do toho, ještě máme nějakých 10 minut. Příjemný poslech, přeje DJ Rascal. Příjemný poslech, přeje DJ Rascal.

crazy. We don't use that term, crazy, mister. We've got some real nuts here. No a přátelé, v pořadu Bass Up mám poslední track dneska. Hodinka zase utekla a děkuji za poslech, kdo posloucháte. A určitě poslouchejte Rádio Bčko, je to nejlepší rádio na světě. No každopádně tohle je producent State of Bass a track se jmenuje I am not crazy. A vyšlo to teďko v červnu na UAP. A mějte se moc hezky, užívejte si léto, festivaly, muziku, lásku. Zdraví vás Raskal. Čau.

0: 11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Česká populace stárne a rodí se méně dětí, což vede k nutnosti reformovat důchodový systém a zajištění péče pro seniory. Česko sice disponuje širokou sítí sociálních služeb, avšak jejich rozmístění a kapacity jsou nedostatečné. Vláda bude muset brzy řešit tyto rostoucí problémy, aby zajistila dostupnou péči pro všechny potřebné. Ve Zlíně se odehrál dramatický požár v areálu bývalých závodů Baťa, kdy hořela největší budova číslo 34. Hasiči využili dron k monitorování škod těsně před zřícením budovy. Požár propukl ve čtvrtek ráno a jeho likvidace bude pokračovat nejméně do pátku. I Máchově kraji, konkrétně v Ploužnici, části Ralska, stále stojí vybydlené a polorozpadlé pozůstatky přítomnosti sovětských vojsk, které místu dávají postapokalyptický vzhled. Záběry tohoto místa evokují Černobyl, ačkoliv se nachází jen několik desítek kilometrů od Prahy a připomínají dlouhodobé důsledky okupace. Na rozdíl od Milovic se Ploužnici nepodařilo obnovit a zůstává spíše symbolem minulosti než životaschopným místem pro současnou a budoucí generaci. Českem ve čtvrtek otřásly zprávy o možném zemětřesení, když Helmholtzovo centrum v Německu zaznamenalo otřesy o síle 5,49 magnitudy. Epicentrum mělo být u obce Strašice na hranici Středočeského a Plzeňského kraje, ale zdá se, že šlo o menší otřesy. Situaci sledovaly geologické stanice, které potvrdily, že v Česku k žádnému výraznému zemětřesení nedošlo. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Neboj se uvolnit. Na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Jack White, známý svou bezmeznou kreativitou, vydává své 7. sólové album Frozen Charlotte, které je plné nočních děsů a hudebních bouraček s virtuózní technikou, jež připomíná opravdového rock'n'rollového veterána. Album vyšlo pod hlavičkou Third Man Records a přináší hluboký ponor do rockové liturgie. Pokračuje ve své tradici spojování intenzivní energie a technické dokonalosti, která uchvátí jak oddané fanoušky, tak i nováčky v jeho tvorbě. A nyní si pusťme vaší oblíbenou hudbu.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel se připravuje na svůj další velký výkon v Monaku, kde má šanci přidat další úspěch v diamantové lize. Výškař Jan Štefela se také plánuje ukázat po loňském vynikajícím druhém místě. Předprogram zahajuje v 18.15, takže si naleďte ČT Sport v 20.00 a držte našim sportovcům palce. Tenistka Linda Nosková prožívá sen ve Wimbledonu, když s Karolínou Muchovou vytvořili první české grandslamové finále. Po vítězství nad Ukrajinkou Martou Kostyukovou označila svůj výkon za největší úspěch v kariéře. S úsměvem sledovala Muchovou v bitvě s Coco Gauffovou a i přes úspěch si na sebe nevytváří zbytečný tlak. Fotbaloví fanoušci, pozor, pozor. Máte skvělou příležitost ukázat své znalosti a vyhrát skvělé ceny. Připravte se na napínavý soutěžní kvíz k mistrovství světa, který právě probíhá do 10. července 2024. Fandové Tour de France, připravte se. Soutěž k slavné cyklistické události je tu a stačí zodpovědět pár otázek, abyste se zapojili. Připravte kola a běžte na to, odměny čekají. A to je vše ze sportu a teď zase k vaší oblíbené hudbě.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí odstartuje další ročník festivalu Fight Fest, který patří mezi největší metalové a hardcore akce v České republice. Během 3 dnů vystoupí legendární Biohazard, rapová ikona Onyx, dále King 810, Mnemic, Cancer Bats, Ten 56, Worst, Graphic Nature, Get the Shot a řada dalších zahraničních i českých kapel. Festival nabídne pořádnou porci metalcoreu, hardcore, nu metalu i rap metalu v jedinečné atmosféře pod širým nebem. Pokud máte rádi tvrdou hudbu a energické koncerty, Fight Fest by vám rozhodně neměl uniknout. Celý festival končí v sobotu 4. července pozdě večer. Karlovy Vary se opět promění v hlavní město filmu. Festival začíná v pátek 3. července a končí v sobotu 11. července. Po celý týden nabídne desítky světových premiér, setkání s českými i zahraničními filmaři a bohatý doprovodný program. Do lázeňského města každoročně přijíždějí známé osobnosti světového filmu i tisíce fanoušků kinematografie. I když nejste filmový nadšenec, atmosféra festivalu stojí za návštěvu a celé Karlovy Vary během těchto dní doslova žijí kulturou. Milovníci elektronické hudby by si neměli nechat ujít festival Beats for Love, který se uskuteční od 1. do 4. července v ostravských Dolních Vítkovicích. Těšit se můžete na špičkové světové i české DJe, několik hudebních scén a jedinečnou atmosféru industriálního prostředí. Léto plné taneční hudby začíná právě tady.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
0: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz. I've been a

Republiky ve čtvrtek v Přáslavicích na Olomoucku převzala poslední ze 42 tanků Leopard 2A4. V letech 2028 až 2030 plánuje pořídit dalších 44 tanků nejnovější verze 2A8. Tyto německé tanky nahradily již nevyhovující sovětské stroje T-72 a armáda tak dokončila přechod na moderní západní techniku. Česká obchodní inspekce udělila pokuty více než 4 z 10 kontrolovaných provozoven na filmovém festivalu v Karlových Varech. Hlavním problémem bylo prodávání alkoholu mladistvým, kteří si bez obtíží kupovali nejen pivo či víno, ale také tvrdý alkohol. Tato situace vyvolala obavy o dodržování předpisů během prestižní události 2024, která přitahuje návštěvníky z celého světa. Filip Turek, poslanec za motoristy a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku, neměl přístup k utajovaným informacím o sankcích Evropské unie proti Rusku, jak se předtím domníval. Národní bezpečnostní úřad uvedl, že Turek nemá potřebnou bezpečnostní prověrku a nemohl se s těmito informacemi seznámit. Turek v březnu prohlásil, že sankce jsou tvrdé, avšak tato jeho tvrzení nebyla podložena pravdivými údaji. Meteorologové varují před rostoucím rizikem požárů kvůli zhoršujícímu se suchu. Český hydrometeorologický ústav rozšířil výstrahu na více oblastí s platností do odvolání. Buďte opatrní a respektujte varování. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

Vítejte u pořadu Sound Underground, zaměřeného na českou ambientní elektronickou a alternativní hudbu, kterým vás bude provázet Michal Kořán. Dnes jsem opět vybral mix novinek i starších skladeb, jejichž playlist najdete na naší facebookové stránce Radio B a také na facebookové stránce ambient.cz. A nyní vám přeju už ničím nerušený, příjemný poslech.

0: Jedna hodina odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Armáda České republiky ve čtvrtek v Přáslavicích na Olomoucku převzala poslední ze 42 tanků Leopard 2A4. V letech 2028 až 2030 plánuje pořídit dalších 44 tanků nejnovější verze 2A8. Tyto německé tanky nahradily již nevyhovující sovětské stroje T-72 a armáda tak dokončila přechod na moderní západní techniku. Česká obchodní inspekce udělila pokuty více než 4 z 10 kontrolovaných provozoven na filmovém festivalu v Karlových Varech. Hlavním problémem bylo prodávání alkoholu mladistvým, kteří si bez

0: tíží kupovali nejen pivo či víno, ale také tvrdý alkohol. Tato situace vyvolala obavy o dodržování předpisů během prestižní události 2024, která přitahuje návštěvníky z celého světa. Filip Turek, poslanec za motoristy a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku, neměl přístup k utajovaným informacím o sankcích Evropské unie proti Rusku, jak se předtím domníval. Národní bezpečnostní úřad uvedl, že Turek nemá potřebnou bezpečnostní prověrku a nemohl se s těmito informacemi seznámit. Turek v březnu prohlásil, že sankce jsou tvrdé, avšak tato jeho tvrzení nebyla podložena pravdivými údaji. Meteorologové varují před rostoucím rizikem požárů kvůli zhoršujícímu se suchu. Český hydrometeorologický ústav rozšířil výstrahu na více oblastí s platností do odvolání. Buďte opatrní a respektujte varování.
1: A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B. One for the trouble, two for the time. One for the trouble, two for the time.

Začíná Boom Bap na Rádiu B. Hola, hola, nazdar bando, já zdravím všechny posluchače Rádia Bčko, od mikrofonu z Roudnického studia se k vám hlásí Lobo a právě začíná rapová hodinka Rádia B, a.k.a. pořad Boom Bap. Já doufám, že se máte všichni fajn, máme krásný počasí, i když teď v posledních dnech nám trošku zapršelo, ale to už bylo potřeba, protože to vedro bylo nesnesitelný. Dneska si dáme jako vždy cestu od současného undergroundu až po legendy, který utvářeli tenhle ten hudební styl. Dáme si možná nějaký rubriky, který máte rádi v Boom Bapu. No a prostě takový ten klasický Boom Bap, jak jste zvyklí. Takže udělejte si pohodlí, nalejte si něco dobrýho a pojďme na to. Dneska začneme skvělou věcí. Barry Darkly alias Molombo a Ski s trackem Feel So Good. Hodně veselá věc. Za mě na začátek úplně ideální, takže pojďme na to. Tohle je Boom Bap na Bčku a právě začínáme. Příjemný poslech.

0: Until next time.
1: Ladíš Rádio Bčko a pořád Boom Bap. Tohle byla první petelice dnešního dílu. Barry Darkley alias Molombo a Ski s trackem Feel So Good. No a my se přesouváme na další track. Tam nás čeká trojice M.Dot, Confidence a Masta Ace a track Roll Coaster Part 2. Masta Ace, to nemusím dlouze představovat, živoucí legenda na scéně už od 80.

0: producent Confidence, ten zase patří mezi producenty, který si stále zakládá na klasických samplovaných beatech, no a to je přesně spojení generací, který drží boom bap při životě. Pojďme na to, tahle pecka rozhodně musí dneska zaznít a taky zazní.
1: M.Dot, Master Ace, Confidence, Life's a Rollercoaster, let's go.

Posloucháš Bumbeb na Rádiu Béčko, no a další, koho si dneska pustíme, je týpek, který si říká Word Perfect, je to borec LA, který si i sám dělá beaty a musím říct, že je to hodně povedený, moc mě baví, no a my si pustíme jeho novější věc s názvem Festival Drugs, která je docela aktuální, takže se docela hodí. Pojďme si to pustit, tohle je Word Perfect a Festival Drugs.

0: Love lies calm, life is complex. Never does the beast run free. Run free. If the sun rise up for another one, please just thank your God for me. Thank you. Love lies calm, life is complex. Never does the beast run free. If the sun rise up for another one, please just thank your God for me.
1: Tak jo, já myslím, že dnešní Boombap se nám pěkně rozjíždí a já doufám, že to zůstane rozjetý i s dalším trackem, který si dneska pustíme. Čeká nás Kvazi, týpek, kterýho jsem donedávna neznal, ale musím říct, že mě docela baví. Pustíme si jeho novou věc s názvem Real Good. No a schválně, jestli poznáte, z čeho je použitej sample na tom beatu, já myslím, že to je docela jednoduchý, ale schválně taková jednoduchá hádanka. Pojďme na to, Kvazi a Real Good.

Mě to taky bavilo, bylo to použitý docela rafinovaně, takže za mě OK. No a Gorillaz taky mimo jiné vystoupili přednedávnem na festivalu Rock for People a já musím říct, že z videí, který jsem viděl, to vypadalo hodně našlapaně a moc mě mrzí, že jsem tam nebyl. A já doufám, že Gorillaz ještě někdy uvidím, že se mi to poštěstí. No nic, my jdeme k dalšímu tracku, dáme si bandičku Astree, což je jazz rapový duo z Británie, k ním se přidává Akil Dayson a jejich nová společná věc s názvem Cool Cat, jazz rapová věc. A myslím, že se nám to pěkně hodí do dnešního dílu, tak pojďme na to, pokračujeme v jízdě.

Stále ladíš Bumbeb na Rádiu Béčko, no a další věc, kterou si pouštíme, tak to je za mě docela nečekaná záležitost, nebo minimálně já jsem o tom nevěděl, že se něco takového chystá. Kuniva a Swift McWay z D12 vydali nový album s názvem D12 Forever a to vyšlo 16. června, najdeme tam celkem 15 tracků. No a společně s nimi se tam objevou různí hosti na majku a já jsem vybral z tohohle alba track s názvem Tenderism, kde se právě na featu objeví Method Man. Já musím říct, že to je hodně povedená věc, i celý to album je dost povedený, takže rozhodně doporučuji poslechnout. No a my si pojďme pustit track s názvem Tenderism na featu s Method Manem.

dlouho jsme si nic nedali z Francie, takže to napravíme. Francouzský věci jsem měl lidsky moc rád, jejich beaty mají takový osobitý kouzlo, je to úplně něco jiného než americký věci a mě to prostě vždycky bavilo. Takže pojďme napravit tu absenci francouzského rapu v boombapu. Čeká nás DJ Mena, Striptic, Dabas a Greg Fright a jejich nová společná věc s názvem Guy Edit. Pojďme na to, boombap na Bčku pokračuje.

Ladíš Bumbeb na Rádiu Bčko, no a my trochu přivostříme. Další věc, kterou si budeme pouštět, mají na svědomí dva borci. První z nich je Norman Sen a druhý si říká Blanco Baby Mob. Jejich společná věc s názvem Overlook It mě rozsekala na první poslech a musím říct, že to je fakt libový spojení trapu s bumbepem, hodně hutnej zvuk. No, posuďte sami, je to velká petelice.

0: Posloucháš Bumbeb na Bčku a koukám, že ten čas zase neskutečně letí, takže pojďme si dát nějakou tu rubriku. Začneme rubrikou Česká, Slovenská, Pecka. Dneska si dáme jeden ze základních pilířů slovenského rapu a to jsou Trosky. Album z roku 97, dáme si track s názvem To jsme my, legendární to záležitost, pojďme si to připomenout. Tohle je Bumbeb na Bčku.
1: Trosky v plné kráse, 97, jdeme.

to the classic. Tak tohle byla rubrika Česká slovenská pecka, dneska trosky a to jsme my. No a my se přesouváme z jedné rubriky hned na druhou a tentokrát klasik, dáme si Rakima a neskutečnou klasiku It's been a long time, rok 96, produkce DJ Premier, pojďme na to.

Tak jo, bando, tohle byl Rakim v rubrice Classic. No a než se nám čas nachýlí úplně ke konci, tak nesmíme zapomenout taky na album dnešního Boombapu. Dneska jsem vybral album od Nase, Krále New Yorku. Bral jsem album z roku 2004, Street Disciple. Jako vždy dva tracky, ještě bych chtěl zmínit, že tuhle věc mám na desce, stejně jako všechny ostatní věci, které vám pouštím v rubrice Album. A pořídil jsem ji na webové stránce gramostore.cz, kde můžete najít skvělý raritní kousky, jak už hiphopových alb, nebo taky jiných žánrů. Rozhodně doporučuji navštívit gramostore.cz, mají tam fakt výborné věci a řekl bych, že v té kvalitě a v těch vydáních, které tam jsou, za hodně dobrou cenu. Takže doporučuju. No a teďko už k rubrice Album na Street Disciple, jako vždy dva tracky. První z nich Remember the Times a druhá Street Disciple, kde se taky na lehkých vokálech podílel Nasův otec Oludarek.

poslouchat až do konce, díky za vaši přízeň, moc si toho vážím a jestli jste objevili nějaký nový jméno, nebo jste si připomněli jednu z legend, kterou jsme si dneska pouštili, tak tenhle

A přátelé, mějte se krásně, užívejte léto a hlavně dávejte na sebe pozor. Slyšíme se příště v dalším dílu pořadu Boom Bap. Čau! Shit, the fucking noise.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Filip Dvořák, kandidát občanských demokratů na starostu Prahy 1, čelí výzvě odstoupit z kandidátky kvůli nejasným majetkovým poměrům. Lídři ODS, včetně Martina Kupky, naléhají na jeho odstoupení. Dvořák pravděpodobně nebude lídrem v nadcházejících komunálních volbách 2024. Na jihu Francie už několik dnů hoří rozsáhlé požáry, které není možné dostat pod kontrolu. Česká republika na pomoc vyslala vrtulník Black Hawk z Přerova, vybavený na hašení požáru s bambivakem o objemu 3450 litrů. Francie požádala o pomoc evropské státy, aby pomohly zvládnout situaci. Zatímco celostátní vedení ODS požaduje po svém kandidátovi na starostu Prahy jedna Filipu Dvořákovi vysvětlení, kde přišel k majetku za více než 230 milionů korun, v kuloárech mezitím na povrch vyplouvají kšefty s obecním majetkem. Jak novinky zjistili, v první městské části dál funguje Dvořákem vybudovaný systém, kde fiktivní zdravá výživa slouží jako zástěrka pro zákulisní gastrobiznis a obecní startovací byty získávají děti vlivných bafuňářů. Tato situace oživuje vzpomínky na divoké

Také časy minulých let a způsobuje napětí nejen v politických kruzích hlavního města. Ministr sportu a prevence Boris Šťastný přiznal, že ztratil záznamník, který byl nalezen v lednu 2024 v jednacím sále vlády. Zařízení automaticky odesílalo informace na internetové servery a bylo objeveno zaměstnanci přímo v místě, kde se řeší i utajované záležitosti. Ministr Šťastný tvrdí, že došlo k neúmyslné ztrátě zařízení a není jasné, jak dlouho bylo v sále přítomno. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: teď si dáme rockovou pecku na B.
1: Jsme blázni do muziky.
2: I do sportu.
3: Na rádiu B.
4: Václav Pilař, bývalý český reprezentant, se po neúplně ideálním konci v Hradci Králové přesouvá do týmu Bohemians 1905. 37-letý křídelník se připojil ke svým novým spoluhráčům na soustředění v Polsku, kde bude hájit zelenobílé barvy vršovického týmu. Doufejme, že se bude vyhýbat kartám stejně úspěšně jako bezdomovcům ve Vršovicích a jeho přestup přinese Bohemians kýžené posily v letošním roce 2024. Český fotbalový talent Václav Černý oznámil konec své reprezentační kariéry ve věku 28 let, což pro něj prý byl těžký a bolestivý proces. Křídelník Besiktasu Istanbul své rozhodnutí sdělil v rozhovoru s tureckým TRT Sportem. Doufejme, že nyní bude mít více času na zlepšování své turečtiny a hledání nejlepšího kebabu ve městě. Francouzské fotbalové ESO je na vzestupu, protože tým Didiera Deschamps postupuje do semifinále mistrovství světa po vítězství nad Marokem 2-0. Kylian Mbappé a Ousmane Dembélé zazáří jako hvězdy zápasu. Domácí i zahraniční média pěli chválu na tento neuvěřitelný výkon, který svědčí o jejich neporazitelném duchu a talentu. 40 let bez porážky, to je pěkná výzva pro belgické fotbalisty, kteří dnes čelí Španělsku ve druhém čtvrtfinále mistrovství světa. Stanou se Belgičané konečně noční můrou španělských favoritů, kteří jako mistři Evropy vstupují do souboje sebevědomě? Vítězové se mohou těšit na semifinále proti Francii, která už si poradila s Marokem výsledkem 2-0. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Ex.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí odstartuje další ročník festivalu Fight Fest, který patří mezi největší metalové a hardcore akce v České republice. Během 3 dnů vystoupí legendární Biohazard, rapová ikona Onyx, dále King 810, Mnemic, Cancer Bats, Ten 56, Worst, Graphic Nature, Get the Shot a řada dalších zahraničních i českých kapel. Festival nabídne pořádnou porci metalcoreu, hardcore, nu metalu i rap metalu v jedinečné atmosféře pod širým nebem. Pokud máte rádi tvrdou hudbu a energické koncerty, Fight Fest by vám rozhodně neměl uniknout. Celý festival končí v sobotu 4. července pozdě večer. Karlovy Vary se opět promění v hlavní město filmu. Festival začíná v pátek 3. července a končí v sobotu 11. července. Po celý týden nabídne desítky světových premiér, setkání s českými i zahraničními filmaři a bohatý doprovodný program. Do lázeňského města každoročně přijíždějí známé osobnosti světového filmu i tisíce fanoušků kinematografie. I když nejste filmový nadšenec, atmosféra festivalu stojí za návštěvu a celé Karlovy Vary během těchto dní doslova žijí kulturou. Milovníci elektronické hudby by si neměli nechat ujít festival Beats for Love, který se uskuteční od 1. do 4. července v ostravských Dolních Vítkovicích. Těšit se můžete na špičkové světové i české DJe, několik hudebních scén a jedinečnou atmosféru industriálního prostředí. Léto plné taneční hudby začíná právě tady.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Hity, které znáte právě teď na Béčku.

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Filip Dvořák, kandidát občanských demokratů na starostu Prahy 1, čelí výzvě odstoupit z kandidátky kvůli nejasným majetkovým poměrům. Lídři ODS, včetně Martina Kupky, naléhají na jeho odstoupení. Dvořák pravděpodobně nebude lídrem v nadcházejících komunálních volbách 2024. Na jihu Francie už několik dnů hoří rozsáhlé požáry, které není možné dostat pod kontrolu. Česká republika na pomoc vyslala vrtulník Black Hawk z Přerova, vybavený na hašení požáru s bambivakem o objemu 3450 litrů. Francie požádala o pomoc evropské státy, aby pomohly zvládnout situaci. Zatímco celostátní vedení ODS požaduje po svém kandidátovi na starostu Prahy jedna Filipu Dvořákovi vysvětlení, kde přišel k majetku za více než 230 milionů korun, v kuloárech mezitím na povrch vyplouvají kšefty s obecním majetkem. Jak Novinky zjistily, v první městské části dál funguje Dvořákem vybudovaný systém, kde fiktivní zdravá výživa slouží jako zástěrka pro zákulisní gastrobiznis a obecní startovací byty získávají děti vlivných bafuňářů. Tato situace oživuje vzpomínky na divoké časy minulých let a způsobuje napětí nejen v politických kruzích hlavního města. Ministr sportu a prevence Boris Šťastný přiznal, že ztratil záznamník, který byl nalezen v lednu 2024 v jednacím sále vlády. Zařízení automaticky odesílalo informace na internetové servery a bylo objeveno zaměstnanci přímo v místě, kde se řeší i utajované záležitosti. Ministr Šťastný tvrdí, že došlo k neúmyslné ztrátě zařízení a není jasné, jak dlouho bylo v sále přítomno. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B. Posloucháš

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Jack White, známý svou bezmeznou kreativitou, vydává své 7. sólové album Frozen Charlotte, které je plné nočních děsů a hudebních bouraček s virtuózní technikou, jež připomíná opravdového rock'n'rollového veterána. Album vyšlo pod hlavičkou Third Man Records a přináší hluboký ponor do rockové liturgie. Pokračuje ve své tradici spojování intenzivní energie a technické dokonalosti, která uchvátí jak oddané fanoušky, tak i nováčky v jeho tvorbě. A nyní si pusťme vaši oblíbenou hudbu.
2: Rádio B. Od lidí pro lidi. Pro lidi.

Neboj se uvolnit na Rádiu B. Hope's not a strategy.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Václav Pilař, bývalý český reprezentant, se po neúplně ideálním konci v Hradci Králové přesouvá do týmu Bohemians 1905. 37-letý křídelník se připojil ke svým novým spoluhráčům na soustředění v Polsku, kde bude hájit zelenobílé barvy vršovického týmu. Doufejme, že se bude vyhýbat kartám stejně úspěšně jako bezdomovcům ve Vršovicích a jeho přestup přinese bohemiánský žené posily v letošním roce 2024. Český fotbalový talent Václav Černý oznámil konec své reprezentační kariéry ve věku 28 let, což pro něj prý byl těžký a bolestivý proces. Křídelník Besiktasu Istanbul své rozhodnutí sdělil v rozhovoru s tureckým TRT Sportem. Doufejme, že nyní bude mít více času na zlepšování své turečtiny a hledání nejlepšího kebabu ve městě. Francouzské fotbalové ESO je na vzestupu, protože tým Didiera Deschamps postupuje do semifinále mistrovství světa po vítězství nad Marokem 2-0. Kylian Mbappé a Ousmane Dembélé zazáří jako hvězdy zápasu. Domácí i zahraniční média pěli chválu na tento neuvěřitelný výkon, který svědčí o jejich neporazitelném duchu a talentu. 40 let bez porážky, to je pěkná výzva pro belgické fotbalisty, kteří dnes čelí Španělsku ve druhém čtvrtfinále mistrovství světa. Stanou se Belgičané konečně noční můrou španělských favoritů, kteří jako mistři Evropy vstupují do souboje sebevědomě? Vítězové se mohou těšit na semifinále proti Francii, která už si poradila s Marokem výsledkem 2-0. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí odstartuje další ročník festivalu Fight Fest, který patří mezi největší metalové a hardcore akce v České republice. Během 3 dnů vystoupí legendární Biohazard, rapová ikona Onyx, dále King 810, Mnemic, Cancer Bats, Ten 56, Worst, Graphic Nature, Get the Shot a řada dalších zahraničních i českých kapel. Festival nabídne pořádnou porci metalcoreu, hardcore, nu metalu i rap metalu v jedinečné atmosféře pod širým nebem. Pokud máte rádi tvrdou hudbu a energické koncerty, Fight Fest by vám rozhodně neměl uniknout. Celý festival končí v sobotu 4. července pozdě večer. Karlovy Vary se opět promění v hlavní město filmu. Festival začíná v pátek 3. července a končí v sobotu 11. července. Po celý týden nabídne desítky světových premiér, setkání s českými i zahraničními filmaři a bohatý doprovodný program. Do lázeňského města každoročně přijíždějí známé osobnosti světového filmu i tisíce fanoušků kinematografie. I když nejste filmový nadšenec, atmosféra festivalu stojí za návštěvu a celé Karlovy Vary během těchto dní doslova žijí kulturou. Milovníci elektronické hudby by si neměli nechat ujít festival Beats for Love, který se uskuteční od 1. do 4. července v ostravských Dolních Vítkovicích. Těšit se můžete na špičkové světové i české DJe, několik hudebních scén a jedinečnou atmosféru industriálního prostředí. Léto plné taneční hudby začíná právě tady.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Rádio Béčko. Bity tvého srdce. Radio B.cz

Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Filip Dvořák, kandidát občanských demokratů na starostu Prahy 1, čelí výzvě odstoupit z kandidátky kvůli nejasným majetkovým poměrům. Lídři ODS, včetně Martina Kupky, naléhají na jeho odstoupení. Dvořák pravděpodobně nebude lídrem v nadcházejících komunálních volbách 2024. Na jihu Francie už několik dnů hoří rozsáhlé požáry, které není možné dostat pod kontrolu. Česká republika na pomoc vyslala vrtulník Black Hawk z Přerova, vybavený na hašení požáru s bambivakem o objemu 3450 litrů. Francie požádala o pomoc evropské státy, aby pomohly zvládnout situaci. Zatímco celostátní vedení ODS požaduje po svém kandidátovi na starostu Prahy jedna Filipu Dvořákovi vysvětlení, kde přišel k majetku za více než 230 milionů korun, v kuloárech mezitím na povrch vyplouvají kšefty s obecním majetkem. Jak Novinky zjistili, v první městské části dál funguje Dvořákem vybudovaný systém, kde fiktivní zdravá výživa slouží jako zástěrka pro zákulisní gastrobiznis a obecní startovací byty získávají děti vlivných bafuňářů. Tato situace oživuje vzpomínky na divoké časy minulých let a způsobuje napětí nejen v politických kruzích hlavního města. Ministr sportu a prevence Boris Šťastný přiznal, že ztratil záznamník, který byl nalezen v lednu 2024 v jednacím sále vlády. Zařízení automaticky odesílalo informace na internetové servery a bylo objeveno zaměstnanci přímo v místě, kde se řeší i utajované záležitosti. Ministr Šťastný tvrdí, že došlo k neúmyslné ztrátě zařízení a není jasné, jak dlouho bylo v sále přítomno. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
2: Posloucháš rovný beaty na Béčku.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Saoirse Ronan září v Jonathanově Etzlerově černé komedii Bad Apples, kde stvárňuje Marii, odhodlanou, ale čím dál více přehlcenou učitelku. Film, který měl premiéru na festivalu v Torontu, sleduje její boj udržet třídu pohromadě, když jeden neukázněný žák vše narušuje. Tento temný komediální thriller uvede Paramount Pictures UK, takže se máme na co těšit v 2024. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Václav Pilař, bývalý český reprezentant, se po neúplně ideálním konci v Hradci Králové přesouvá do týmu Bohemians 1905. 37-letý křídelník se připojil ke svým novým spoluhráčům na soustředění v Polsku, kde bude hájit zelenobílé barvy vršovického týmu. Doufejme, že se bude vyhýbat kartám stejně úspěšně jako bezdomovcům ve Vršovicích a jeho přestup přinese bohemiánský žené posily v letošním roce 2024. Český fotbalový talent Václav Černý oznámil konec své reprezentační kariéry ve věku 28 let, což pro něj prý byl těžký a bolestivý proces. Křídelník Besiktasu Istanbul své rozhodnutí sdělil v rozhovoru s tureckým TRT Sportem. Doufejme, že nyní bude mít více času na zlepšování své turečtiny a hledání nejlepšího kebabu ve městě. Francouzské fotbalové ESO je na vzestupu, protože tým Didiera Deschamps postupuje do semifinále mistrovství světa po vítězství nad Marokem 2-0. Kylian Mbappé a Ousmane Dembélé zazáří jako hvězdy zápasu. Domácí i zahraniční média pěli chválu na tento neuvěřitelný výkon, který svědčí o jejich neporazitelném duchu a talentu. 40 let bez porážky, to je pěkná výzva pro belgické fotbalisty, kteří dnes čelí Španělsku ve druhém čtvrtfinále mistrovství světa. Stanou se Belgičané konečně noční můrou španělských favoritů, kteří jako mistři Evropy vstupují do souboje sebevědomě? Vítězové se mohou těšit na semifinále proti Francii, která už si poradila s Marokem výsledkem 2-0. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Je 5 hodin na Rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší Rádio B.
3: Na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí odstartuje další ročník festivalu Fight Fest, který patří mezi největší metalové a hardcore akce v České republice. Během 3 dnů vystoupí legendární Biohazard, rapová ikona Onyx, dále King 810, Mnemic, Cancer Bats, Ten 56, Worst, Graphic Nature, Get the Shot a řada dalších zahraničních i českých kapel. Festival nabídne pořádnou porci metalcoreu, hardcore, nu metalu i rap metalu v jedinečné atmosféře pod širým nebem. Pokud máte rádi tvrdou hudbu a energické koncerty, Fight Fest by vám rozhodně neměl uniknout. Celý festival končí v sobotu 4. července pozdě večer. Karlovy Vary se opět promění v hlavní město filmu. Festival začíná v pátek 3. července a končí v sobotu 11. července. Po celý týden nabídne desítky světových premiér, setkání s českými i zahraničními filmaři a bohatý doprovodný program. Do lázeňského města každoročně přijíždějí známé osobnosti světového filmu i tisíce fanoušků kinematografie. I když nejste filmový nadšenec, atmosféra festivalu stojí za návštěvu a celé Karlovy Vary během těchto dní doslova žijí kulturou. Milovníci elektronické hudby by si neměli nechat ujít festival Beats for Love, který se uskuteční od 1. do 4. července v ostravských Dolních Vítkovicích. Těšit se můžete na špičkové světové i české DJe, několik hudebních scén a jedinečnou atmosféru industriálního prostředí. Léto plné taneční hudby začíná právě tady.
4: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

Mimosa.

0: to je B paráda.
1: Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Bečko. Bečko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

To nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluziv.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

Tak vypadá, že nám to hraje. Tak mě něco taky můžete napsat, jestli tomu tak je, nebo ne. A zdravím Ghosta. Čau, brosky. Paprika tady vidím, nazdárek.

0: rádiu.
1: Takže ještě jednou dobrý večer, posloucháte pořad Myšmaš na

Budete to muset nazdílet vy, páč, mě to nějak nejde. A nemůžu reagovat tak, jak bych chtěl. No jo. A vidím tady Romana Lonskýho, Verču Husákovou, ahoj. Bídyho, nazdárek. A jdem.

Přátelé, kamarádi, zítra máme páteček a my hrajeme v Litoměřicích v Labuti nějaký ten elektroswing po hodně dlouhý době s Alíkem, s Mastou, Switchem. Těšíme se na vás, doražte. Páč, kapacita omezená, doražte brzy. Já doufám, že to hraje.

Jojo, Lush Life a Zara Larsson, akorát trošku jiným podání. Tohle je prostě náš obrovský banger. Můj a mojí milovaný dcerunky, šestiletý. Já myslím, že má vkus ta holčička moje.

A zdravím Dianku, ahoj. A se je taky všechny ostatní posluchače, který nevidím na Facebooku a poslouchají Véteru Rádia BCZ. A přátelé, kamarádi, my vám ty medaile přivezeme, nicméně čím mě ta moje malá překvapila,

moje milovaná dcerunka dala do playlistu, že se jí to moc líbí. Elevator Subfocus. Posloucháš pořád Myšmaš. A zdravím Míšu Tichou, ahoj!

Jo, Brčo, můžeme se vidět zítra v Labuti, Electro Swing a samozřejmě i Swing and Bass do vás naperem. Takže samozřejmě klasika, taková jako jsme to hráváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváv

Dneska to bude mít takový krásný pestrobarevný, barevně pestrý, pestře, barevnění a tak dále, já nevím, co se do toho zavotal. Nevadí. To už nevadí.

A jdeme dál. Miluju tuhle věc. Pro mě zapomenutá věc. Nechápu proč. Boží, boží, boží. A zdravím Berču Millerovou, ahoj. Zdravím vás do Chodova, do Ústí nad Labem. Do Šicanska, do Prahy.

A zdravím Police, čau kámo, už jsem si říkal. Jo, musím říct, že asi Police je něco jako pan Odvárka u Krause. Ale nejsem si úplně jistý, to jako. Ale je vás víc takových a.k.a. Odvárků. Těma, to je dobrý. Každopádně posloucháš pořád Myšmoš na Rádiu B. Oh yeah. Jo a zítra Labuť, Litoměřice, Elektrosvink, já, Masta, Alík, Kabicí a Switch, náš kamarád. Přijďte včas, páč, jelikož nýbrž a poněvadž kapacita omezená. Když Polis, možná Romin bude pan Odvárka. AKA samozřejmě.

A nebo taky ne. A zkusíme si nějaký freestylek, ne? Aj do toho, myšmaše.

Prop Dylan, can you imagine? Strašná kudla. A musím vám pustit track, který mě vlastně dostal k drum and bassu. Doslova, byl to první track, který jsem slyšel drum and bassovej. Zahrál ho I'm Cyber Ivanka, tímto jí zdravím.

Za mě tohle goldovka, páč, mi ovlivnila život, doslova. Samozřejmě mám to i na vinulu, ne že ne.

Krep Dominik. Wow, hodím tyhle věci teďka. Poslední dva dny úplně nechápu, co to na mě ten Roman poslal. What it seems. To je tak, když se přehmátneš. Ale jako fake reality a re-enter bych řekl, že asi jo. A ptali se mě, jestli mě to baví, asi jo. A ještě stále ma to baví.

taky boží věc. Každopádně v pátek počítejte. Grapet s jinou parádou. A to swingovky budou.

Jinak v Roxy, noha, 4. února. Doufám, že se vidíme. Moment, jestli nekecám. 4. února, Roxy.

když už mluvím o té naší kapelce. To by mi hampa fackovala, kdybych nezahrál. 4. února v Roxy a nejen tam, nicméně v Roxy bude i moje maličkost.

Každopádně posluchači Rádia B dále můžou poslouchat Vintajsi a Cvrkoslávka Zeleného, zdravím do Rounického studia, právě jeho, a následně pokračuje DJ Snake a jeho Malý pátek. Každopádně, když už máme v opátku, zítra Litoměřice, prostor v Labuti, kde budeme hrát Electro Swing, kapacita omezená, doražte včas, ať se tam dostanete. Bude to mejdán, dlouho jsme nebyli, dlouho. A Electro Swing ještě po to deal. Víme, že tam budou nějaký narosky a tak dál, takže jako věřím, že to bude divočina. A zaswingujem si, samozřejmě budeme mít dress kódy, šandy, dáme určitě nějaký šaty a tak dál. Bude i swing and bass. A vám určitě nějakou parádu pošlu do Etheru.

Ale teď už noha. Moje kapela, respektive jsem její součástí. A jsem za to kůrník šopa rád.

0: Je půlnoc na Rádiu B.
1: Italský DJ a producent Angelo Ferreri patří mezi to nejlepší, co můžeš v Jackin House slyšet, a právě v tomto žánru patří každoročně jeho tracky mezi ty nejprodávanější. My si pustíme jeho set v pořadu House Session právě teď na Rádiu B.

0: Jedna hodina na rádiu B.
1: Rádio Bčko. S náma jste prvé žiješ. Rádio B.cz.

Tony Coleman je postavou, kterou musí znát i ten nejmenší fanoušek drum'n'bassu. Spoluzakladatel a současný CEO gigantického labelu Hospital Records a jeho sesterského labelu Mad School. Tony je člověk, který je zodpovědný za absolutní hymny světového drum'n'bassu, jako jsou Billion Dollar Gravy, Different Drum, anebo třeba Just One Second. Skvělý producent a snad ještě lepší DJ, frontman jedný extra známý kapely. Já si myslím, že většina z vás už ví. Dneska vám představuju drum'n'bassovýho velikána, říkající si London Electricity. A na Bčku začíná jeho set právě teď.